0: No a smože vam zavest, čo nie je. Kak náš čensnejší program odbeží, Milan Grojlich ma za nás přeladku.
1: No dobré, ani aj rečný kúčik je nám Sonja Vlková tún kroč z dovolá sobu přinesla. Náš reporter Beno Šota je dženca zásove zavodže na Vopeče tún kroč pala Šnajdrec kuchnie tvarcové Vulky Dubrave. A za dječi máme nové vúdače Lexia, džeš ponževo listové znamky.
0: Nimo toho zabierame sobie zatež s mezinárodným médiovým kempom, ktorý špie včera hižo pojezdčach téma pala nás.

0: Czesać mięczyną do napo 6 je, a to je wizo sredu stanie czas za nasz Rieczny Kuczyk.
1: Rieczny Kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Dżęca z doktor Zoniu Wielkowi.
2: Dowalu sem se krasne rody przy rice Luarie wobladała. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosć za vopkađenje z deščikovi vodu. Sú to dekoratívne, zväčša kamentné vôje zmijov, čertov a hinajších potvorov z vočinené klamu, z ktorých so pri deščiku voda delelie, a to ve vistém odstavku od tvarenia. Nemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktný převožk jako vodu pluvak namakame na webstronie hornjoserbsce.de ve novém nemsko-hornjoserbskim svojniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktívnemu slovotvornemu modeli, ktorýž znajeme z takých zestajenku, kajž prochsriebak abo travusičak. Z obleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak s vokálom O jako jazacim elementom. V obě svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak tere jako ekvivalent hodžite. A môžeme čipni byč, kotre so v přichodže přesadži. Tola radžu vám so tutých vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
0: To bie dženstniši riečný kúčik z doktor Zoniu Vilkovi.

si bědelky našistče a tuž klikneme se raz zromadně na našu internetnu stronu. Tam šako vozivíme vám kůžde týdžin sredu znova naše novosti ve obrazach, a tuž raz na datum naladače, potom vidíče a dženca je zase tak daleko. Tutun týdžin zladujeme vize ještě raz do Hogu na štvrté bě vo nímské dumperové mištarstvo. Dále poladněme do Kulua, tam však po bezadku na svojej 8. stáci letošie beach volleyballové tury, to môžete si vopladač, přichodný týdžin je potom předposledná stácia a s tobom posledná stácia popronie tury, potom je jenom ešte vulky finále v Miłoczycach. Vidíte našich novostiach ve obrazach tiež ešte raz niekotre impresie putnikovania katolských vierivých do krupky, tutež ako je so minulý týdžin odmielo 48 modrostných a 25 dorostčených, byš ako pieši putnikovalo. A nic naposled, podáme sa zromadne do Rumunskeje, a to s serbským folklornym ansamblom Vudvo. Vudvočenio šako sú tam serbské rie a kultúru prezentovali Rumunskej. To všetko v našich novostiach ve obrazach. Poladajte tu už na našu app MNR Serbia, alebo tiež na internetovú stronu.

Česač menšinu, do 6 je a nerozum, čo to příchodne prošu jako namovu, nie ráno, šalka kofia abo čaja dosaha. Ale ličba pivarnju v Sakske daje loni lohce vote bierała. 88 pivarnju 2025 mierchmy dosti 2 menje hač 2024 Sakske. Tak ličby z jaskového statistického záriada, kotrož vozivia von nitko k mieze národnemu dni piva, kotrož je 5. 7. augusta, a ja si myslu, co se tun tiež od nekotroho škúli vosvíči, snano posiatoku, abo tak. Dve pivarni menia to najprv raz z cova neklinče tak dramatisce, ale tiež druhče z jasku pivarnje hej, mria. Cia posta menia bychu 2025 porno 2024 cilkunje. Cia posta tožno raz trochu vyša ličba, abo vele vyša ličba. Pivo deso miestim menia předava menia pive Bier, ale runočasne kušte za produkciu stupaja. Dre stupa naprašovanie za nealkoholickým pivom, ale to nemôže po mnóstve straty alkoholického piva narunať.

0: 5 minčinov do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Markova z Nového Vusča.
2: Od farária, ktorý sa jara vážu, svišach raz zadživajomne v Ukrajine. Za postne časem si predavzal za tam, či sa vo druhých rečí a súdži stajne dobro slovo zapovožu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, koci štebe přesčehuja. Štú z nás je k tomu kmane. Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudža džejen a voľvorniši, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jere. Nebe nám snad štivo spýtač, tomu sú uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedne džejen honí a napína. Popšieme si vokomik, druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk dárič a nám trochu viace vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napšečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tiež napšečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľuboval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožný svok nemá dženca na dolgu a zamovitosti páčonské vosady Jana Markova z Nového Vusča.

0: Ein bisschen nasser der mir, du Baranja. Heiner Wische Schuli Slepper, dam nit gönnerunje, prustninski mir, nir dam knieji sa so wukninska Atmosphäre, abschat euch mal dann tut und tut gehen. Mir sind harot ne Medium Camp, wot im Schakostsche, tschera hi schon aschich boiest, tschach swischeli. Jun pschewetus romatnie, Medium Pädagogio Studia Lucia, sis merjatsie, a so budjewatscherio Projekta, sorbit, gisch spichuje Revitalisatio saretniskim siasko trebin Slepper Dživin. Na Camp je vopčela so serbštino vuknja co šulorje vyššie šule Slepo a šulorje ze Českeje, ze partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja menujce. A každo čera našich bojistčach již osvyšeli, mieru čera cíl, napríklad nimsko-serbsko-český rádiový přinošk a videový klip zestajíč, stíjač, produkovač. Hače sa im to rádivo? No, ja meniu haj.
1: Hej, ja vítam jednu trojku, Adielu, Anneli, Hadanu. Si vobdželnice prvního mezinárodného médiového kempa tu ve Slepom. Adela, ty si přijela ze Poličky. Što by tu činíče? Adela, ty si přijela ze Poličky. Co tady děláte?
2: Dobrý den, taky vás všechny srdečně vítám. Dnes ráno, jak už jste řekl, jsme zdárně se studenty našeho gymnázia dorazili z Poličky z České republiky do této krásné školy ve městečku polužicky srbsku Slepo, německy Schleife, a společně s německými studenty se zde budeme účastnit třídenního mediálního kempu.
0: No ten přinošk, kterou jste tam včera produkovali, tundře je so rádiu. Nimo Adele z Českie, představíte se týž Anneli ze Slepoho Němce a Dana ze Smerčace, kterou řeči Serbsce. V přinošku, kterou je potekým včera tam frišně nastal hrůněstče. No, krótki dziel toho pola nás tu programie słyszeli. W tutaj medium kempie nawukno nimo toho też sami z kameru narawać, a filmy produkować, a też widia za socjalne medie narawać. Ale żaden strach, po południu je potem też w Slepom tak rec redakcyjski kunc, a prostniny, a wieczos die potem wólna zabiera na programie z kupaniom, a grillowaniom, ein prawe prostninske. A to szo z cílom ryczne zamożność wukmanieć, a cudze rycze k tomu jeszcze przydatnie nauknieć.

0: Genapuset mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kajž koncern z Žili investuje pri ním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnou má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s vůným sedvom v Praze. Po celém světě dživa za ňu nědže 14,000 ľudí. V Budijskim Žonopovým muzeju je turistické tovarstvo Budišín zromadne s partnerami čera letuše Žonopové týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skyčia zajímcam ve 14 hostčencách, kofejóniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod heslom Tak svoji domizna vobdžili so tež serbský hostčenc Velbik, mez druhým se svojim klasikáriom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopové překvapenky na krče. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženierská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokež dotalne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vubeží, dobieše so nové nadavok po civi Európe vupisač. Jako jeničky pak so von jun dotalne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakalo. Za nie mejachu zariade dohromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR srbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či komerne ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuje so vôšie dovolnosť zariadu, tu iš nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych je povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie je ište zdiela pomočeno dženca, vybiju dňa, pak smijeme veľa slunca, poponju a večer tu a tam snačtiš nevedra, cice či do 5 a cice či stopňu.
0: Na pučach a na drohách je dále všetko ok, v našom koncu písaču nám rád jeli, zase to zmeni. Pak přes našu app MNR Serbia písaču, aby nám pojesť nárečiče, kýba tu do Budišina zvoniče. Budišin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.
0: A myslíte na to, tuton týdžin sa vo sebe veľa bviska? Ďeršte sa tu už na kúždopad na předpísané tempo sme vo sreč tak menovanie Speed Week.

0: Přinčeme k našim pokivam. Muzeu zapadnie v Łužicy, tam smieča si dzieci jutce od 2 do na po 4, to wobladać to šewak nikto w muzeu nie widzi, preparacijsku dżimoniu. Tam możecie widzieć, jak se zwierata preparuje, a co za wiedomostne dzieło tak rzecz przygotuje. Dženca je čornom gumcu zaso kino večer pod hujem nebjom, dživječih pokaza so film Terapie für Wikinger. Samstnem času jutze, potom Das Kanu des Manitu, a pjatk LOL 2.0. Švonojo domovinskije skupine Pančice Kuku, njih ne zabudu so přizivić za letuši skupinski vuljet, kiž budže trehakle 5. septembra, ale přizivić možeče se jenoš išče hač do dženznišeho 5. augusta. 5. septembra pak potom na skupinskim vulječe, tam dojedu se najpredraz do Vázovského domu Zelaria a Smolaria, potom k Bervodskému jezari a do Vulkodubrovskije Magarečinije hity. Za čvono domovinskije skupine Pančice Kuku pači jezba 5,30 €, za užitkých kocíš cedža sa rade přidružič 5,70 €. Inkluzívne sú tak rec všetky zástupy a vodženia, každýž jezba s čomom, jezba s busom a vobed. Na knižnú premiéru prosí jutce do Smolerec knihanie Milan Rabal zromadne s ilustrátorku Petru Švarcer. Ona ste zestajivoj knihu Dotkania. Jutce večer potekým na po 8. knižná premiéra Dotkania. Zromadnie z autorom, bez malarec kniarni, to bude ženia.
1: Zasa som samna, što ty činíš, prašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak stúje na štybie mieč, čo by prošiť, co na riečne, lepšie časy, to ľavem, nie sa tu.

0: Runie sme již dorečili vo svojbnom závodže minúci vo Šnajdric firmie ve Vulky Dubravie, ktoráž tam kuchne individuálne shotoví a vo dalším závodže je Milan Dženca ráno v novinách čítal.
1: Vočím, co Dženca ráno rieči a to čítame v novinách.
2: Zmierna generáciu v Budišine mák se cpekárňu v mieste netko syn Sebastian ze svojej partnerku od staršího převozme, písaja Sakske noviny. To je štvrtá generácia pekárskeje svojby. 113 let mák se cpekárňa hižo Budišine je. Totálny šéf Dieter Marx by ju 1980 švotná napřevzal. A dalša téma v Sakskych novinách v Mužakovském parku staré štomy lieto a bolie pod horcotu a suchotu čerpia. 16 tisíc štomov tam je a každý drbia pravý dvonie kontrolovač. Hižo viestoty a zavestčenia dla. Dotal má pyklorová zavožba jenož jednu kolonu za ladanie štomov s dvema sobou dživačerjomaj. Nitko pýtaja dalších. Takých fachovcov namakač pak je Češko a externé firmy sú husto vuknijované.

0: Akaš přilubene, přizvisa netko, Beno Šota.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidritz Award za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsevi serbske Vúžice znate, vizo nimo druhých kuchnetvarcov z Kulova, bo tiež z Budušina. Kuchne tešak maja džen a jace funkciu. Hač smysva pona, abo nic doma kúžde sam za sebe rozsúdič. Beno Šota je tam dženca pola Schneidritz popuču. Beno, kak môže se teku celé moderné kuchny představit?
2: Hej, víš, že to taky celé moderné kuchny, já steju, já budu vězo na mojich kmanoštách, co dělá, co budu to šotej mu porádně užívat. Například, všimni, jo, tak znajdeče takovou vůlku vok ponuje, no, to taková vůlka ponuje, poukulováte, a když je tu nitko tu nutstají, opravdu, když tak poukulováte, jo, jsou ty kachle spadat, když můžeme to nutce, štuž ráde s vokom dělá, může opravdu taky kachle začít, a potom rýny nutska ležit a ponuje. Podle, hej, to je taková blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začal ona, jo, to úpada za mne, kajš, ne, prima raz za čupo džaržena, bo teki nešto.
3: Ne, to je eigentlich teki mal exot kuchni, to je teppanyaki grill, sozusagen, jo muži jen mjaso, zeleninu, a teki nešto hoka grillovač, jetzt muši ti čupo džaržeš vizo na tej, ale prvnim reči za grillovana to
2: je. Za grillovana, in vidi uko doko, a teš teki užobene, jo, jeli najskere ta juška odbeži, to voli odbeži, da so to odpopane, a ne beži pod svoje kuchni. Kaž pravne, moderna kuchna, me džeme dale, daž imamo teke indukcijske kahle, mestem najskere kužne makeš novo kuchnu tvari, ale nesem večer, za možno tih teš grillovač, to maš teke vosebite, ja te pravi raz, haj ponoj to je, kodaš hore staješ, a ta potom oprođe, tak jo mislana, za možeš potom jasno nuc požiť, a maš rene grillovane. Vobročime so, na štienu, ja menim, mestem je taki barovar, jak ne je vece ničo vosebitého. To má najskýrej kúža, moderná kuchna, mestem Nucka. Ale što iš je, a to je to prašené, je to rúne taký trend, kaž my ho zade vidíme, my máme taký honač za vodu, že iš môžeš nastajíč hač zimná voda, variaca voda, abo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchoky sobou Nucka. Môže otvartniť, že beží voda?
3: Poďte to zvrátneš.
2: A niekde vidíš, hej, čo ho nesvedčí napríklad, hej, horca voda, zimná voda, a to sú...
3: Zimnú vodu, minerálnu vodu, to je šo z jenej app, z handyom.
2: A to môžeš čo nastaviť z handy?
3: Nastaviť, hej, inak to nejde.
2: A potom môžeš si, kaž prejene doma, tam, kdež hova kvopokuješ, môžeš si tvoje pitnú vodu vonzač, tvoje minerálnu vodu, kaž si to mieč. A potom, kaž prejene, ja som prajú znovu párováraku, ja poďme raz dele, ja som dnes sa nešto celé vosibitov videl, no, tej situácii, a máš starú kuchňu, a chceš ju ponovič, si chceš nové mobiliálovač, alebo nové vece k tomu zatvarič, a napríklad taký párovár, jak nemstvo, oni prajú dampfkáho, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple, mestem je a môže s nimi váriť, to šo, ale když nemáš aj miestno v kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidíš, to jo?
3: To je také, tak reci párovárak ve fašku nutka zatvorené, a to môžete... Kuže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tu možnosť si jeden barovák nejaké vodič, čo všemo zatvoriť žač. Tu môžete do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale jo, eigentlich jedna super idea. Hej, to všetci bude trend vole, tak nešto.
2: No ja ty vidíš, to je vopravo, že tých vysokoští to od horek a potom vysno to viac nuc použíš. Máš to na tých vysokoští, že môžeš to dere vonzač a máš to fašku zrumované, začíniš, fašk nucuneš a nič tu nevieš, že máš taký párovár, jak tam nucka. To ešte ja videl nesem, ak až prene, že bude to všetko užívač mu, to ešte bude najskýre veľa knie čítač a veľa naukneč, ale o to ženca najskýre nenže, to ja ženca na jednom dnu nebudu, ale všim, zaujímavé, što je všetko také technické, tiež možné, što sa hodí šesadžič, ale što maja heva kýšte tu do dživa, nimo takých kuchňov, votem ženca ešte došť a na došť rečíme.
0: Jeli chceš šiet tuto mašine zatvorené meč, no to trebaš najskre kuchňu, kýž hač to dobrý je stvvedže. Telko ideju, kýž so stajne dále vobývaja. Beno Šota je dženca v filmie Kotraž kuchne tvári ve Vulky Dubravje.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Bedl na osmie, Beno Šoto za pohodžiny tu zase svišime.

0: Rečni kučik. Srpskim rozvozom.
1: Dženca s dr. Sonju Velkovi.
2: Dovalu sem se krasne rode při rice Luarie vobladala. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosť za vopkadženje z deščikovi vodu. Sú to dekoratívne, zväčša kamentné vôje zmijov, čertov a hinajších potvorov z vočinenej klamu, z ktorých sa pri deščiku voda delelie, a to ve vistém odstavku od tvarenja. Nemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktne převožk jako vodu pluvak namakame na webstronje hornjoserbsce.de ve novem nemsko-hornjoserbskim svoniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktivnemu slovotvornemu modeli, kotriž znajeme z takých zestajenku, kajž prochsriebak abo travusičak. Z obleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak s vokálom O jako jazacem elementom. V obje svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak tere jako ekvivalent hodžite. A môžeme čipni byč, kotre so ve přichodže přesadži. Tola rádžu vám so tutých vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
1: To je dženstnýši riečný kučik s jazenenodom spokivom od dr. Sonje Velkovie. Česač minčinu do napu 8. Dobranie.

A netko podamy so raz do Italskie, tam je nüce poprachuje haje dolat za viacač 5000 pšibrio hi. Kupans mištroja ta krec, netko staraja so ve vosibintom projekče ječi. Voto so při kupanju v Sredžnom morju nichtu nezboži. V južnoitalskim regionie v Apulii je leca v leču prvni raz 12 jetich za to zamovitych, sobu zasadženich při pšibriohach, so bychu tam v núznych bádach sobu pomali. Oni buchu v spiešných kurzach vukubvani a smieča netko tak rec tam sobu vupomač. To funguje tak, ráno jedu z jastva sem na pšibrio a potom večer za so ročo. Je to taký projekt za resocializáciu. Akáž môže sami reknichu italské novinie, ktorýž je nemská novinárska agentúra prevožíva, oni praja po telko letách, v ktorých sme netko v jastve byli, čujeme sa prvný raz pravie v užitni. A netko z Italskie na Gran Canaria, a to zromadne s holaskami.

0: Jena po vas mich.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchliny ve Našecach pola Budyšina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy chce tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje v prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s volným sedvom Praze. Po celém světě dživa za ňu nědže 14,000 lidí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budyšin zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženje zahajivo. Hač do konca mesaca skičeja zajemcam v 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie z Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna v obdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mez druhým ze svojim klasikariom ze Žonopove polivku. Tež v Rubilčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérská firma z Budyšina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskej gmene z Milinu. Dokež totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieše so nový nadavk po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budyjskim okresu sú ľudžo loni 14 dječi adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 dječi je konc leta v regióne hišče na pšivzače do novie svojbe čakavo. Za nie mejachu zariade dohromade nimale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania nitko so hodžacu ležonosť čve nebečanské gmenie namakava. Tam môže antenu za mobilnú telefónu sič pripravič. Na naprašovanie MDR Sábskeho rozvoza Telekom z Dželi so cedža na ležonosť či kormiane rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na vokolných drohách má so s tým polepšič, tak Telekom. Hišče pracuja so vo všej dovolnosti zariadov, tu už nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych ju povieste, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie ište zdieľa pomočeno dženca, vybijú dňa pak veľa slunca, poponiu a večo tu a tam snač tež nevedra, cíce či do 5 a cíce či stopňu.
3: Kečpuče na až 4 smier zorelsme s Hermstorfom a ohonom tam so vopkat trochu kopi, 15 menšinu treba, čo tam nekak tlie.
1: Serbský rozvoz.

Če sač menšino, pa na po osmih je, a tu so daljše pokive. Što je aktualne vodače Vulatka zajš v sobotu skončil, žaden problém, namakače je tež v ARD-mediatece. Čvonojo domovinske skupine Pančice Kuko nech nezabudu so přizivič za letuši skupinski vuljet, kýž buče sobotu 5. septembra. Jezba povedže do Vázovského domu Zelaria a Smolaria k Bervolskému jezori a tež do Vulko Dubrovskie Magarečine hity. Za čvonu pači jezba 5,30 euro, za Nečvonce, kot si špacidža přivšim sobou ječ, 5,70 euro. Tutej pfačiznost sú všetky zástupy sobou podľa a tiež vodženia, jezba s čomom, jezba s busom a tiež v obied. Přizivič môžeče sa za túto jezbu jenošišče dženca, podľa čvonu skupinského předsedstva. Za kreativnu dživaničku môže sa holce od 5. letnika sem v serbským kubvanským središču Lipa smerčace přizivič. Júca a zajúci šimenujce stane od 9. hač do 2. maj cedža tam zromadne paslič. Popfatk za vobajdni v učini 30 euro, za jeden džen vieza 15 euro. Přizivinja přijmuja sa serbským kubvanským središču Lipa. A Smolerec knihani predstaví so júce večer nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania, tiež autor Milan Rábal je podľa a zdobom tiež ilustrátorka Petra Švárca. Júce večer potekím na povosemich knižná premiéra Dotkania Smolerec knihani. Nitko je Malina Matikec na reče a potom zase Beno Šota.

0: Cibeljki na 8 je.
1: Srpski razvoz po puču. Live na Sčelaku.
0: Jeli planuješ runje dom a svoju kuchňu s tým, či to miestem filmy hižo s CD v obrazami činia? Haj môžeš hižo pretať svoja kýžasti si vobľadač, kak bude kuchňa nevúpadač. S pomocou kompjútoru je sa tiež také plánovanie kuchňu jara zmenilo. A to sú tiež podľa Šnajdrec ve veľkej dúprave sa budú stali. Beno, ty sa tam dženca popuču, o tým môže oni zaujesť veľa povedač.
2: Ohaj, a dež bola nám netko celé ročo na započatky. Ja mám jen krásne foto, Jule, ze Strabantom na dvore. Kšešťan Šnajdor, už to sú vaše započatky boli. To je uproč, vidíte, keď hennom každý to znaje, uproč, že Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevené rota. Dživorna, tam bych u vaše započatky.
3: Ja som sám, so ze samostatný, to byš môj veľký son. A jen Trabant, die Treppe bau, tun sie erst aber sam Wupstarat, so wir mo moje Posujana Poskicic moim Kupzam hasem Kojaki Repauer, da bin ich neu zelle Preni Jewe Spotchatk.
2: A to bische Jewe cha 80 da dolnos da tu smo vidjeli wo proje rat des Kreises steo proje sto is budich ne da dolnos ich so ins mir da gene sto Chinic. A potom je sa to dále vujú, ano? Môžem sme netko poľa kuchňu. Stejme celé moderné kuchňách. A všimni leží otiš je na cedlák, až toto teda najskýre započali, to je, hej, to je A2, úľkošť. A tam je vidí napríklad, to je nekde nežená kuchňa, ale to sú tiež mobiliárky, že je narysované, a to nic s kompjútorom, ale šošte s rukou malované. Je to tak, za započiatku tie bolo, zašte opravde šli kupcama a s nimi malovali tú kuchňu?
3: Musmo da kretst du de Papier um Millimeters gepapierki as Moses Boynikom ha dir gumium de Kuchne Risavali nepe linki a dibien mio potom in was wo water pomiert de tag mir eine CD Risavau zruku na in Biopapierku Bretter hat mit du Computer und ski Programm dostali am Vujic Moli sputosh zruku chineli.
2: Ja, Jensa schaut sie dir Computer, all der Bobrojes Barbench kam ihr Video der Spundo an aus Brunem, und dann wo ich wo stau, der Kamera, der Geswitwa, Joto Brune, Chione se Bundeska Bobroje Geister, aber dann dobi dich Bosch scho uparaj. Und auch schon, potom tiež dživo, z tých rysov, anko kýšu máče z ruku namalované, dopom tiež přesadiť v tej rumnosti, to zaujšte, haj, trošku komplikovaný šo jo, ale inak prejene, dženca digitálne, jednoduše, potom tie míre si tiež zase vondač, so môže jen to pohane zatváriť. Abo nie je ten digitálny svet, potom tá úľka lepšina bola v tom?
3: To šoku skúšo, čo? Úľka lepšina, jo, so je tak menované špajkomédium, ha, všetko sa môže tam zapšímť, ha, si ništo von skoku putač, nikotri miere, kýž sú trebne, ha, kontrolovač.
2: Kaž prajene, od dživé desač, potom dživé los s dživom, a to, kaž prajene, přes celé let desátky. To je to prašené, što je také doživé, to mi je nová veľký kuchňa, jen druhé zadvieloval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchňách, aby dišne sa prezentoval, što ščo doživé, tých cia po let desátkach, tak môžem to rec.
3: Jara veľa, zadvieloval som sa tému, musíme dovolu boli, ha, telefon klinka, ha, Šinže na cúza, en cúza voz. Poľa vás v Bokne je na autosti v závode, v obkode. A ja som si musel túto sebe nejaké knohy mieť. Som zazvonil na Sobodževača, poľa nás, kýž v Dúbove bodli, a tu mrajšie to trechy. Tam je na auto, vám do obkoda zajevo.
2: Tam auto kuchni stoj.
3: Je na auto kuchni stoj, tak rec.
2: Tak môže to rec. A jedna skýra, tam im nímaš a mierne dole poliace. Rune, když im všetko začali, když im samostatné, jo.
3: Môžeme nedom domo jeli.
2: Aj tak si môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia poli desátky a poni jen mu, ja neviem, stano vodechne, když im to do modých rukov všepodal. Michal Kubič, dženca ráno z Noričov s nami, to je tu následník od Kšeštana Šnajdora. Jo jen dôle za tým pýtal, jo so nešto, hej, kaj jen tako následníka namáka. To je vizu tý šec, te češ, jen ta cítiš to do rukov dať, když jen tý stano sám praj, ok, to sú te pravo ruky za to.
3: Najlepitla, jo, šece, když jen od svojbu niko namáka, když do nejako následníka, ale moje děti a nučky jsou zastarané a jinéše plány mají a jsou měli. A to jsem se doba musel činit, a jsem zajedošť, jsem započal, jíze šet 5 litami. Snáno bude to nikto še uzač mu, když byl na nás z nohy, že 9, když se uznaje a potom se to přispěju. A to je Michal Bůh. A to jsem ještě 5 let jsem se ho prašal. A co to přispěje? A u něj pravil. A potom jsme započeli 2,5, skoro 3 let do životvač.
2: To však je tež divo, to robím sa tiež zádivať, že tých celých procesov, čo v tých aktách, ak tomu súšia, tí celých stavíc, nebo vidíme tiež tú Kašpanovú mačetek, malkú kroniku, je ráno obraz, přepodáča, to byše potom loni, od januára, Michal Kubic převzal túte Schneidrec tvarené kuchnu, ale nic jenom kuchnu, každý tiež praxe, tak než to tvaríče viace, šošte sú také typické mobiliárske vece, ale to sú jenož niekedy nikotré vece ze stavíznou a opravdu, že tu tá kronika je tak tlustá. Ja som videl z Lutopča, přetvor domu, potom prine západné auto, také niečo, přetvor tu v Vulke Dubrave, ktoré ešte bolo paralelné, kde sú to a dále kuchne poskyčili. A to šo sú oni doživili v tých len desatkách a netko, kaž prine sa přepadovať a môžeš rukou a môže to môže ešte netko odpočneť. Kus pomáč, tak je, od Kšeštana Šnajdara, zašte kus tú sobu pomá v Vulkej Dubrave, ale potom môže to kaž prine dať do rukou, kýž to budú dále vešť. A što ište všetko tu čina, v pince bez druhým, potom rečíme Božišo.
0: Beno Šota je dženca do staviznou pokuknou závoda, kotrž kuchne tvári ve Vulkej Dubravie.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: 5 minčinu dôsmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Marková z Nového Vusča.
2: Od fária, ktorý sa jara vážu, svišach raz zadívajomne v Ukrajine. Za postne časem si predazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro svoje zapožu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, kot si štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džen a voľbornejší, zo sú rozmovy a diskusie, dále a bole jire. Nebe nám snad štivo spýtať, štomu sú uvinič? Je dovolový čas a máme trochu viac míra hačevak, tež nás všetný džen honí a napína. Popšime si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiek dárič a nám trochu viac vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napšečo lohšo. Snáč to v dovolu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napšečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila, zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožné slovo k téma dženca na dogu a zamovitosti páčonskie vosady Jadwiga Marková z Nového Vusča. Jana Marková.

0: 10 menšinu do na podživečiche.
1: Polícia z G.
2: Nevedro je včera večer vo sebe hornim kraju zakadžalo, jacero štome je povalivo a druhý bych na chvíľne povodžené. Kaž Vukovanská centrála zžili je v Habrachčicach štom na domské pánu v vodových Hendrichecach na Milinovod. Dalšie čežišťo nevedra bie končí na Vukovo Mužakova a bie vie vode. V Mužakove je štom na parkované auto padnil, zraniu pak so niče nichtu neje. Naležonosti firmy blízko Budišina sú paduši pokradnili jace hač 60 kaščikov s prôznymi plastovými blešemi a 200 posta dalších blešov. Škoda padústva a zadobyvania dohromady 60 eur. A v Voslinku je punželu poponiu 25 letná s autom z nezbožíva, najskere by so přejára na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomžíva. Je to, što ma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto do běhu odvlec, škoda 5 a 30 tisíc euro.

0: 5 minčinu do napođive čiche.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
2: Če mam netk adresu napisać?
3: Pritku napravo.
2: A što napisam zade?
3: Na zadni bok tam, gdje se pisamne postru do lista tyknu a jun zalepiu, napisać horeka svoju adresu. Znajmenša so to husto tak čini.
2: A, der je.
1: Vitaj, taj.
4: Vitaj, Lexio.
1: Dobi taj dženca išče na poštu?
2: Dys mi u listovu vopelku popisanu moje z golesom na poštu ječ. Haj?
3: Máš ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na pošče z cua ne pšuzaja.
2: Máš ty jednu za mnie?
3: Kupi moju na pošče. Tam list váža a ti potom praja, kotru trebaš.
2: Ja so z cua nevuznaju, Lexio.
1: Nevadzi tady jo. To dženca išče ništo navukneš.
2: Kak da su tute listove znamki nastali, Lexio? Možeš k tomu nešto riec?
1: Rade, haj. Listova znamka nije ničo druhe, hač do pokaz, zo je od posla lista poto zapłačil. Poto reka płačiznu za transport lista. Nije dobe to hinak, to dobe še přijima poto zapłačič. Potem zo so stroneli čachu a zdalenosť trochu vaše.
3: To ryka, zo su poštovnice do listu ladali, zo bychu strone ličili?
2: Strone ličili? A snano tešče čitali? Ne, to ja nebecu, zo poštovnice do mojo lista ladaja.
1: Tedy nebie druhé je možnosťe. Tuž to ľuďom so tak džiše, kajž tej by tady jo?
3: Aha, a što je potom voko ruška přišu a to zmenil?
1: Jenželčan Rowland Hill. Vun je namietoval, zomil so po cilvej jenželskej jednotne poplatk zavesč, odvisne od váhy lista. Mimo to je namietoval, zoma portu přeco odposla plačič.
2: A jako dopokaz za zapłačené porto dostachu v obrazk abo cedlku, iž zlepiču na list, abo?
1: Tak to bie, tadio. Tym bokomiku bie listová známka zrodzena. V liete 1840. Na prenej bie Queen Victoria widzieć, tedyša kráľovna jenželskeje.
3: A kajke by to nemské?
1: V nemskej zaviedzechu listové známky 1840.
2: Na maminoch listách tak riane písan v obrázky, jako listové známky husto nevidžu.
1: Máš pravie. Dženca je džejn a menie listových známkov. Ráde užíva so barcode za to.
2: Aha!
3: Nádiomne so rozposvanie listov a poštových kartkov v obkova.
1: Tým dybku smieme byť čipní, kak so to dále vúbiva. Dánskej je státna pošta svoje poštové kaštiky otvariva a s roznošovaním listov přestava. Dokelž so všetko viace digitálne rozesčele.
3: Vopravdže?
2: Jozefina, poj, to by môj na poštu.

0: Aha, skončne je zas lečo, skončne môža tiež prúznenské deči ve Vúžice, ďakovano horcem temperatúram zaso tu dôvode skočič.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jana Markova z Nového Vúzča.
2: Od fária, ktorý sa jara vážu, svišach raz zadívajom na Ukrajine. Za postne časem si predazal za tam, či sa vo druhých ryči a súdži stajne dobro svojo zapožu. Akle pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, ľubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, kot si štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane. Netverdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džen a voľbonyši, zo sú rozmove a diskusie, dále a bole jire. Nebe nám snad štivo spýtať, čo mu sa uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viac míra hačevak, tež nás všetný džen honí a napína. Popšime si vokomik, druhému kutne připosluchač, jemu posmiek dárič a nám trochu viac vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napšečo lohšo. Snad, čo v dovolu celé jednoho raz spýtame. A po nauroče zamožeme to tež napšečo susedam, kolegam a druhým. Knieže, ščince mi grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila, zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožné slovo k dnemi je všedženca na dolgu a zamovitosť či báčonské vosady Jana Markova z Nového Vúzča. Pieč menšinu, doči väčší s tým je. A tohle je náš posledný titul dženstnýšieho rania serbským rozvosu. Frank Vesela spieva Gajka Radosť. A Gajka Radosť, my bie vás dženca zaso do dňa převodžeč. S vami štartovač.

Jo, a v našej muzice týždňa vás przewożujemy ten raz we waszom dowolu. Česká band Knácky svýši žínca domovnický dowol, doma gajo také nejredný. Všakná za sobou veste již jadnore sled k familii do staré znaté okoliny. Stará znatá okolina, to je za band Morava.

Vice jacar vetvorilce v Sarskem domje v Hešovuzu Nova Ustajenca s titulom Vůžiske grajkanje s barvami Lausica Farbspíle. Umělcovka Marita Vopsa předstejo svoje milby s vůžiskými také sarskými motivami. Muzikalisky obrubio vernizážu Kupka Drevianky v jacar zikr šeštich děli tam byš. Ja, to je byla mě jasledná informácia za vás, žínca. Vice z mého Diana Šejcova věci za vás. Mějšo ještě zpětobné vedpůdňo a rydný jacor, tože se vám Anja Kochec švácová.